0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rok všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas Rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná Fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas Rok. Happy birthday, rádio Čas Rok. Happy birthday, rádio Čas Rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok, hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Oh, we are, we are, we are all.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Hradecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Holba Rock na grilu je tady! Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Čas Rock. Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: náš rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Vítáme všechny diváky televize Rebel a posluchače rádia Čas roku. Dnešní díl Rebelského baru natáčíme na speciálním místě, a to přímo v dějišti festivalu Rock for People.
1: Ano, letos je tady 31. ročník, jak vidíte, tak lidi je tady opravdu požehnaně. No a o první klip toho dnešního baru se postarala kapela Iron Maiden a má to svůj důvod.
0: Kapela Iron Maiden totiž celý tenhle ten festival letos uzavře. Ale v okamžiku, kdy my natáčíme tenhle ten díl, je teprve druhý den.
1: Je druhý den, pořád jsme na začátku, no.
0: Ale vraťme se k tomu, co se dělo včera. Jaké kapely se třeba tobě líbily?
1: No tak včera, já jako samozřejmě vytáhnu na své oblíbené Electric Cowboy, já myslím, že to byla parádní show, ale tak Bloody Wood, já myslím, že Megadeth tady předvedli taky parádní rozlučku, jak jsi to viděl ty?
0: Já s tebou musím souhlasit se vším, co jsi řekl. Můj zlatý sep byl ovšem koncert kapely Gorillaz.
1: No,
0: famozní.
1: Mě to překvapilo, to určitě ano.
0: Dáme si je,
1: nebo si dáme něco jiného, něco si každopádně dáme a jdeme si užívat letošní festival Rock for People.
0: Pojďte s námi.

0: Ještě jednou vás všechny vítáme zpátky v našem rebelském baru, dneska velice speciálním, přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People.
1: Dvě kapely už jsme viděli, tu, která celý festival ukončí, Iron Maiden, a za druhé také tu, která hrála včera. Dneska totiž probíhá druhý den festivalu.
0: No a jak můžete vidět, tak lidi tady stále proudí a ještě jich proudit bude. Nicméně, když jsme u těch kapel, které vystoupí, tak dneska namátkou Breaking Benjamin, což je třeba za mě unikátní kapela, protože, jestli se nemýlím, pánové moc do Evropy nelítají. Je tam trošičku strach z lítání.
1: Já se třeba těším na Papa Roach. Ovšem, asi největší hvězda bude dneska Linkin Park.
0: Limp Bizkit. Linkin Park vystoupili loni a byla to velká událost. A já si myslím, že je fajn, že vlastně po roce na stejném místě vystoupí další ikona z přelomu nového milénia. Těšíme se, co?
1: Těšíme.
0: Tak si je taky můžeme dát?

0: Máš parádní tričko Pantery.
1: Díky.
0: Ale dokázal bys vyjmenovat alespoň 3 songy od nich?
1: Volk, Cowboys from the Hell a třeba... Tyjo, toho je mraky, ale teďka se docela překvapí, jo?
0: Já to znám, to je těžké. Dáme ještě jednu otázku.
1: Dobře.
0: Festival je dneska prvním, ne, druhým dnem už vlastně.
1: Ano, ano.
0: Na jakou kapelu se těšíš?
1: Limp Bizkit.
0: Výborně, děkuju. Na kterou kapelu se nejvíce těšíte?
2: Já na Bring Me The Horizon určitě.
3: Na Limp Bizkit.
0: Výborně. Máš super tričko, Kataklizm.
3: Dík.
0: Dokázal bys vyjmenovat alespoň 3 jejich songy?
3: Nedokázal.
0: Mám to stejně a taky je poslouchám. Na jakou kapelu se nejvíce těšíte?
2: Papa Roach.
3: Limp Bizkit.
4: Limp Bizkit. Papa Roach.
0: Výborně. Počasí letos, co na to říkáš?
2: Umírám tady trošku, ale Pašenka to jistí.
0: Co říkáš na bláto a na počasí?
5: Bylo to šílený, ale snad už nebude pršet. Teď je to lepší o dost.
0: Okay. A jsi fanoušek Slipknot?
5: Hodně velký.
0: Dokázal by se vyjmenovat 3 jejich skladby?
5: Dám nějaký těžký, tak jo. Scissors, People Equal Shit a třeba Gemera.
0: Tak co říkáš na počasí?
2: No, na Blasku se tančí nejlíp.
0: Super,
2: no.

0: Tak bando, jak můžete aktuálně vidět nás dva, jestli se díváte na televizi Rebel, ne každý festival je posvícení, co se týče počasí.
1: Letošní ročník festivalu Rock for People je trochu specifický, právě co se týče deště a bahnitého podhoubí tady pod námi.
0: Měli jsme tady už velké deště, menší deště a my bychom nejradši, kdyby už nebyly žádné deště, ale my jsme na to malí páni. Nicméně je důležitá jedna věc, lidem to až tak nevadí.
1: Přesně tak, náramně se baví a návštěvnost všech koncertů je úžasná.

0: Ani na letošním ročníku nechybí vlastně stálice festivalu Rock for People. Pan Jiří Hrdina, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím i posluchače a diváky.
0: Letošní ročník je trošičku jiný v tom, že nám poměrně prší, to tady asi moc nepamatujeme, tak jak to vy vnímáte to počasí?
1: No za poslední 4 roky, co sem jezdím já, tak je to poprvé, kdy jsem viděl déšť vůbec, takže je to trošku komplikovanější, ale když má někdo rád takovouhle muziku, která se tady prezentuje a je tady spousta prostě kapel, který ty lidi milují, včetně mě, takže ani ten déšť nás nezastaví. No.
0: Zmínil jste kapely, tak na kterou vy se letos třeba hodně těšíte?
1: Tak určitě dneska na Papa Roach, na Limp Bizkit, který jsem nikdy live neviděl, znám ty jejich problémy, které měli, když udělali ten druhý Woodstock, co tam bylo za problém, tak doufám, že tenhle problém tady nenastane. Takže tyhle ty dvě kapely určitě a včera mě úplně jako dostali Pretty Reckless, vynikající ta zpěvačka i ten kytarista, takže to jsem byl nadšený, takže těším se na další dny.
0: No a jak se hrálo vám, protože samozřejmě ani včera nechybělo vaše společné vystoupení s kapelou Vypsaná Fixa. Poměrně brzo včera, jaký to bylo?
1: Jako měl to být tajný koncert, jako na začátek festivalu, ale pak jako kluci se trošku báli, že by možná bylo málo lidí, tak se to vlastně ohlásilo dne dopředu a ta Europa stage byla vlastně plná lidí, takže bylo to skvělý, atmosféra parádní, no a Fixa prostě s těma lidma umí pracovat, takže já jsem si to užil strašně.
0: My taky. Děkujeme moc, užívejte si festival a díky za váš čas.
1: Jo, já taky děkuju.

0: Tak bando, a jsme v závěru dalšího rebelského baru. Dneska jsme teda nebyli ve studiu v našem baru, ale jak můžete vidět, barovému tématu jsme se nevyhli, protože, co si budeme povídat, na takových festivalech těch barů najdete ažač.
1: No a hlavně všechny kroky vedou právě zde. A my jsme moc rádi, že jste se dívali na dnešní díl, který už dneska dospěl pomalinku do svého závěru.
0: Ano, ale pokračuje stále tady ještě 31. ročník festivalu Rock for People. Jestli jste tady, doufáme, že jste si to užili. A my se na vás budeme určitě těšit zase příští týden u nás v domácím rebelském baru.
1: Mějte se, bando.

0: roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Roková dračice Tania má venku z Brusu nový videoklip ke skladbě Nostalgie, která je součástí jejího aktuálního alba. Se stopáží necelých 3 minut se pohledem dostaneme přímo do děje toho, o čem tato píseň vypráví.

I když je kapela Girschool na hudební scéně skoro 50 let, jak je vidět, síly holkám v žádném případě nedocházejí. Na oslavu svých kulatin chystají nejen nové album, ale taky monstrózní turné, během kterého chtějí potěšit fanoušky na celé řadě zastávek.

Letošní ročník festivalu Masters of Rock je minulostí a pořadatelé vypustili do světa termín toho nadcházejícího. Ten se bude ve Vizovicích konat od 8. do 11. července a nabídne takové hvězdy jako Bruce Dickinsona, Amarant, Therion, Crematory a celou řadu dalších.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
6: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: Rock News.
1: Heavy metalová legenda Saxon nesedí na zadku se založenýma rukama, ale tvrdě pracuje na svém dalším studiovém zářezu. Ten by měl spatřit světlo světa na začátku příštího roku a my vás o jeho přesném vydání budeme s dostatečným předstihem informovat.

Kytarista americké legendy Kiss Tommy Thayer dal dohromady z Bruce'u novou kapelu. Ta má název Shogun Mojo, za mikrákem stojí Dan Reed a to je záruka skvělého nářezu, kterého bychom se od nich měli dočkat, co nevidět.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
2: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rock News. Pokud se chystáte na 29. ročník festivalu Brutal Assault a těšili jste se na kapelu Cradle of Filth, tak máte smůlu. Důvodem zrušení jejich koncertu jsou údajně technické důvody a náhradou za ně přijala pozvání black metalová sebranka Satyricon, která tam dostane prostor v sobotu 8. srpna před 11:30 v noci.

Jestli jste fanoušky americké sestavy Dropkick Murphys, tak by nebylo špatné poznačit si datum 5. srpna. Tento den se totiž ukážou v holešovickém areálu 7, kde odehrají svůj plně hodnotný koncertní

0: Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
5: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Don Henley, Boys of Summer, vy posloucháte Rádio Čas Rock, je tady sobotní ráno nebo dopoledne, záleží na tom, jak to máte. Já doufám, že mi vydrží hlasivky, protože po včerejším prvním festivalovém dně Holbaraku na grilu masakr. Holste skvělý, budeť ne. Tak to potáhneme spolu až do odpoledne. Co nás čeká? No spousta muziky, taky se spojíme se Sádrákem v Opavě, abyste věděli, jak to tam vypadá, co nás dneska čeká a tak dále. Ale hlavně se společně budeme hrát. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví Vaše Vrána. A taky status quo.

0: nebo Boston. Tak to je hudební nabídka. Taky si připomeneme novinku tohoto týdne, kterou pro vás vytáhl Hans, a co se týče počasí. Dneska nádherně, letně, slunečno, jasno, azuro a teploty taky letní, 26 až 28. Krásnou sobotu.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Bižuteriér, vy posloucháte Rádio Čas Rok, sobotní dopoledne. A na drátě už taky Zuzka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Živě z Opavy, živě z Opavy. Já musím šetřit hlas, víš, já tady budu dlouho a nechci do toho mikrofonu výskat.
1: Ale my jsme na tom podobně, ty z toho, z té stage a já z 200 telefonátu.
0: Ano, já ze stage a s tím, jak si člověk řekne, ne, nebudu řvát, víš, neurvu si ty hlasivky, no, tak v polovině odpoledne tohle přece vzetí vzala za své. Druhý festivalový den je před námi, Holba roku na Grevo 2026. Co nás čeká? Povídej, přeháněj. Stánek bude, předpokládám, air guitar bude, klíčovací studio bude.
1: Je to tak, zrovna teďka tady jsem na pláni, je to tady krásné, normálně přijel tady kolega, který to včera nebyl, říkal, ty no to je jak u moře, normálně takový plácek, sluníčko, krásně je. No a i dneska, kromě skvělého programu, kdy se třeba těšíme na Prota, anebo Pretty Mates, tak samozřejmě air guitar, včera to bylo dělo, však sama to zažila,
0: bylo.
1: Když se nám přihlásilo spousta lidí a z toho finalisti třeba tři úžasné hoči,
0: jo, včera vyhráli dorostenky, jako jo, mimochodem, kolik jim bylo, 7-8?
1: Já myslím, že no. A co to bylo zase? Co to měli? Nebo něco takového?
0: Já mám pocit, že jo, což je super no. A to je ta nejlepší zpráva, která vůbec může být, protože nám tady jako dospívá další rokový potěr, jo.
1: Takže si to dáme i dneska. Jsem zvědavá, kdo se přihlásí. Hlavní cena je voucher na nákup v pohodňáku v hodnotě 5000. Jo, takže úplně dělo. Jinak areál se nám fakt už úplně probouzí a máme připravené i klíčovací studio a to je taky bomba, protože kdo by si chtěl zahrát třeba v klipu s Iron Maiden nebo s kýmkoliv jiným, tak přijde za naším Pecanem, tam normálně na klíčovacím plátně to rozjede na kytaru nebo na jakékoliv jiné kombo a má z toho super klip, který se navíc ukazuje i na letkách a ten nejlepší za celý den získá navíc stupenky na Europe, kteří budou na mega koncertu Rádia Čas.
0: Paráda. Prosím vás, všechno podstatné se samozřejmě děje na pódiu a pak ta druhá, to druhé stanoviště, určitě zaskočte za našima holkama do stánku Rádia Čas Rok a Televize Rebel. Za prvé, řeknu vám,
1: kobry.
0: Úplně vám odpoví na všechno a jsou hodně dajné.
1: Hej, normálně dneska, v čem přišli? Já jsem přijela k parkovišti u nás u rádia a říkám, no tak to si děláte srandu, na sám nikam nejdu. To jsou takové kobry normálně, to, co mají na sobě. A dokonce Peťa, která bude dělat dneska airbrush, tak jako, myslím, že dýška budou dobrá.
0: Airbrush, abychom si rozuměli, ne, že vám nastříkají blatník, jo, ale můžete mít tetovačku s logem Rádia Čas Rok. Já si pamatuju, když jsme to měli poprvé na Holbo roku na grilu, já jsem na sobě neměla tehdy ještě ani jedno kéro, jako opravdové, a já jsem si na ten airbrush jako vystála tu frontu a říkám, já to chci, a ráno, víš co, po tom mejdanu se probudíš a teď se díváš na to předloktí a říkáš si, jako, víš co, je to reálné nebo je to barva? Dneska už je mi to úplně, dneska je mi to už úplně jedno, už jste se to nějak zvrtlo s těma kérkama, takže kdo si třeba ještě nejste jistí, že byste šli do té jehly, zkuste to nejdříve tím airbrushem, vypadá to fakt dobře.
1: Přesně, a víš, co se právě teďka stalo?
0: Nevím.
1: Že tady přišla paní, která zprovozní kávovar.
0: Ne, jo.
1: Jo.
0: Ten kávovar, který zmizel od nás z kuchyňky a já tady trpím od rána. Děkuju, výborně.
1: Hele, ty si dej pivko, já jdu na kafe.
0: No, já jsem vozem, takže nic.
1: Je škoda, protože je to dobré na hlasivky.
0: Já si jdu natočit vodu z kohoutku, vy se dobře

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tahle se taky hodně povedla. Poparouč, Lifeline. Vy posloucháte rádio Čas Rok, tady je sobotní dopoledne. Před námi status quo. A taky byste si mohli nadiktovat muziku i vy. 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: vy posloucháte Rádio Čas Rok, sobotní dopoledne, nádherné letní a Petr na drátě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Co máš dneska v plánu, je víkend, poslední červencový.
1: My jsme se dohodli, že nebudeme moc mluvit a ty tady dáváš otevřené otázky.
0: Dobře, tak jinak, až budeš držet zobák a ty mluv.
1: Dáme si písničku od Arch Enemy. Stop.
0: Dobré, máš to mít.
1: Díky.
0: Krásný víkend, měj se. Ahoj, čau.
1: Díky, ahoj. Čas rok. Čas rok.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Řekneme to rádi.

Love, vy posloucháte Rádio Čas Rok, za minutku je tady 11. dopolední, no a v kalendáři sobota 25. července 2026. V další hodince dorazíte k náš dvorní astrolog Milan Gelnar, abyste věděli, co pro vás dneska chystají hvězdy. A já pro vás chystám muziku. Lucie třeba.

0: Takhle nám to bude hrát, co se týče dnešního počasí, reklama na léto. Polojasno nebo skoro jasno, teploty někde mezi 25 až 29 stupně Celzia.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Na rádiu Čas Rock. Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Judas Priest a jejich úžasný kousek Angel. Tady na rádiu čas rok 10 minut po 11. hodině dopolední. Jak bude vypadat alespoň podle hvězd poslední červencový víkend, tak to už pro vás má připraveno náš dvorní astrolog Milan Gelnar.
1: I tato sobota bude docela hektická. Republika se nachází v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové na kvalitativně vyšší úrovni, což není vůbec jednoduché. Naštěstí hvězdy naznačují, že bychom se z toho všeho, co už se odehrálo v minulosti a ještě bude nyní odehrávat, můžeme poučit a konat bez ohledu na to, co se kolem děje, moudře a s nadhledem. Věnovat se tak budeme sami sobě, svým blízkým a všemu, co nám dělá dobře. Neděle by měla být ještě o něco příjemnější. Ne, že by se věci problémové neděli, ale budeme to brát spíše jako zkušenost, ze které budeme vycházet, až to bude důležité a tedy potřeba. Hvězdný víkend, rozářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Dokonalý pozdrav z Dánska, takhle byly volby tady na rádiu Čas rok do sobotního dopoledne. Věřím, že potěšili. Já jsem se konečně trošičku rozhýbala po včerejšku, ale teď už mám pro vás pozvánku, protože dnešním druhým dnem pokračuje náš narozeninový festival Holba rok na grilu 2026. Oslavujeme 15. narozeniny. Včera jsme začali s velkou parádou, někteří se ještě z toho neprobudili a dneska budeme opět pokračovat. Areál na Sádráku v Opavě se otevře v pravé poledne, no a line-up startuje od 13 hodin. Ballistic, Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mládek a jeho Benjo Band, Proteus, Aleš Brichta a všechno nám to zakončí před půlnocí Pretty Mates. Jste srdečně zváni, kdo už jste se probudili, tak se hezky rozhýbejte a hurá směr areál. Klidně se jako čáchněte, protože Stříbrné jezero láká dneska ke koupání, i to počasí, tak ať vám nezatouchají nohy. No a vidíme se. Já teda s vámi za mikrofonem až do 17. hodiny a pak se potkáme. Vy si to užívejte, takže kdo slyšíte v Opavě, mávám ze studia Rádia Čas Rok z Ostravy Poruby a určitě se potkáme. Dneska to má všecko na povel, na pódiu Tomáš Michalík, airgitar jako vždycky naše střelenka Kiki, takže si to užijete na plné pecky. A včera jste byli totálně dokonalí.
1: Reflections of Karma. Uvidíme si v Holba Rock na Grillu Festia 2026,
2: který se koná 24 a 25 července. My tam z Reflections zahrajeme a moc se na vás těšíme.
1: Holba na Grillu Rock.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej, jakmile se na obrazovce

další z úžasných kousků z dílny Vetem Temptation. Vy posloucháte Rádio Čas Rock a ještě před sobotním obědem dáme tu vaši oblíbenou. Za prvé zdravím Vildu a taky Mrazíka. Poslali dokonce fotku, jak se užívají dnešní den, což je super, protože máme poslední červencový víkend a bude jako malovaný. A volal taky Bob a ten vybral úžasný kousek od Type O Negative. Dáme se September Sun, nejenom pro něj, ale taky pro jeho kolegu Matesa a taky pro všechny, co tenhle krásný letní víkend, prázdninový, trávíš práci. Ale když to miluješ, není co řešit.

0: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 11.59, přesně za minutku se otevřou brány druhého festivalového dne Holbarock na grilu 2026 v Opavě na Sádráku. Takže kdo ještě nevstal, vstávačka, jo? Vy ochmelky, dáme si to opět znova a pokračujeme dneškem zase až do brzkých ranních hodin. A tady na rádiu Čas Rock, tak k obědu, Twist & Sister. Moje Mr. Mars. Hodina stínu a 13. století.
1: Mi dej, nezapomeň, do noci jdem, v hodině stínu o pelerínou.
0: Náme něco je na téma Rolling Stones. A to není zdaleka všechno. Zkusíme i cinknout přímo na Stříbrné jezero. Popavě, jak to tam vypadá, jak se těšíte, však to znáte. Počasí, totálně letní, krásné, festivalové, luxusní. Dneska Azuro, jasno, a skoro 30 na teploměru. A k obědu dobrou chuť.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

Ahoj, tady Jamaron, chceme vás pozvat na festival, na kterém budeme hrát, a to konkrétně na Holba Rock na Grilu, kde si zahrajeme 25. července, takže doražte! Na to!

Tohle byl Jabaron, kteří se na vás těší už dneska odpoledne na druhém festivalovém dně Holba roku na grilu 2026. Ale teď na rádiu Čas rok něco na téma Stounů, protože zhruba dva týdny je venku jejich nová deska, takže už můžeme všichni tak nějak jako hodnotit, protože máme naposloucháno, takže za doprovodu světelné show z drony představili Stouni v Londýně nové studiové album Foreign Tongues. Tak jestli už jste slyšeli, klidně dejte vědět, líbí, nelíbí, mohlo to být lepší, mohlo to být horší, nebo prostě na to, kolik jim je, prostě klasičtí Stouni. Nevím, jestli je to, že vás to jako vystřelí z ponožek či strenek, ale za mě klasika. Prostě tohle chcete, víte, že to jsou Stouni, žádné experimenty, sázka na jistotu, tak jak to my, zkostnatělí fanoušci, alespoň mluvím za sebe, máme fakt rádi. Tahle deska už je venku, dva týdny. Pánové se dokonce pustili i do podcastové tvorby, takže už se můžete pustit tři díly stejnojmenného podcastu, kde se vykecávají jak Mick Jagger a Keith Richards a občas padne něco, co si člověk do té doby, přes těch 60 let, co jsou na scéně, tak snad ještě nikdy ani nepadlo a někde jste neměli šanci to slyšet nebo si přečíst. Je to hodně zajímavý poslech a teď to nejdůležitější. Hudební kritikové se shodují, že na téhle desce jsou Stouni momentálně v nejlepší formě. Já si dovolím s nimi mimořádně souhlasit, protože se to fakticky povedlo. No a to nejdůležitější, jak vlastně vznikly spolupráce, protože na tomhle novém albu najednou zjistíte, že se podíleli třeba i Paul McCartney a pak i oba Smithové, Robert Smith z kapely The Cure a také Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. A ty spolupráce vznikly v podstatě náhodou, i když náhody v životě údajně neexistují. To tak jako vám zavolá kámo, že se na vás nemůže kouknout ve studiu, jak nahráváte, no a slovo dá slovo a najednou zjistíte, že polovinu kousků na té desce jste vlastně udělali spolupráci, protože když tam sedí muzikant a dívá se, jak nahrává další muzikant, jasně, že ho svrbí ruce a musí se do toho pustit taky. Takže není to vlastně dílo jenom Stounů, ale tohle se vážně povedlo. A teď to nejdůležitější. Mick Jagger i Ronnie Wood se shodují na tom, že by si k téhle desce s chutí střihli celosvětové turné. Ku podivu, Keith Richards, ten největší bouřlivák, zatím trošku krotí vášně a couvá zpátky, že si úplně není jistý. Otázka je, jestli tihle dva ho ukecají a nakonec se podvolí a Stouni pojedou opět na šňůru, nebo ne. Já jenom tak jako připomenu jeden fakt, že třeba Mick Jagger má 2,80, táhne mu na 3,80. Neskutečné, neskutečné, prostě skvělé. Tak co vy a Stouni, už jste slyšeli novou nahrávku? A hlavně, co na ní říkáte?

12.22, pokud to potřebujete nutně vědět při sobotě, to je přesný čas na rádio Čas Rock The Star, se my pojedeme dál Oasis, také Fall Out Boy nebo Boom Taurec. A k tomu se zkusíme živě spojit i se Stříbrným jezerem v Opavě, tak abyste věděli, jak to vypadá před ostrým startem našeho druhého festivalového dne. Pokud vás cokoliv zajímá, klidně se ještě ptejte, 725 33 11 55.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

0: Tak do sobotního, teď už odpoledne od Fallout Boy tady na rádiu Čas Rok a my se živě spojujeme opět se Sádrákem v Opavě. Zuzi, ahoj.
1: Ahoj, Haně, a všichni rokeři.
0: Tak referuj, teplota, nálada, jak to je dneska na Stříbrném jezeře? Půl hodinky už je otevřený areál.
1: Trošku slyšíte, promiň, že to skáču, ale já špatně slyším, protože probíhá zvukovka balistik a k tomu se váže úplně hezká historka. Chceš to slyšet?
0: No pojď.
1: Musíš. Prosím tě, na megakoncertu Rádia Čas jsme měli vítěze Skalka Star a to byla taková šikovná, sympatická holčina. No a představ si, že jakmile tam zaspívala a vystoupila, tak v Davu byla právě kapela Balistik a oslovila nás, jestli můžeme přát kontakt, že by se jim líbila jako zpěvačka.
0: Ne.
1: No a oni se normálně, dali se normálně dohromady, vidíš, jak se spojují časové a časrokové vlny, dali se dokupy a dneska společně tady vystoupí na Holby Rock na Grillu.
0: Tak muzika je láska a spojuje, že jo, co si budem?
1: Přesně, a jako vypadají moc dobře, taková mladičká kapela, těším se na ně, no.
0: No tak máš na co, celý dnešní program vlastně zakončí naše 15. narozeniny, Rádia Čas Rok. Air Guitar taky dneska pokračuje, takže se můžete zaskákat na korbě naší Hildy a třeba i něco vyhrát a to velké finále se potom vychutnat na pódiu, tak je k dispozici klíčovací studio. Zuzi, máme ceny?
1: Máme ceny, do klíčovacího studia máme cenu a to je mega velká cena, je to spojené zase s mega koncertem Rádia Čas, protože na nich vystoupí legendární Europe a to nejlepší z klíčovacího studia, ten nejlepší klip právě získá vstupenky dvě dokonce a tenhle ten koncert.
0: Hezky. No a Air Guitar, to už jste se zažili včera, takže dneska repete. A jako dorostenky byly výborné. Já musím říct, že všichni tři finalisté, kteří postoupili, jako bylo to těžké rozhodování. Ale o tom rozhodnete vy, fanoušci, podle toho, jaký budete dělat bugr po jejich vystoupení. Tím měřičem decibelů se to potom jako zmákne i digitálně, abychom to měli potvrzeno, že jo, protože máme minimálně dva traťové komisaře kvůli tomu. No a dneska budeme končit tak jako za raněho kroupění, jako včera, lépe řečeno dnes nad ránem.
1: No. Já si myslím, že 100% i díky počasí to bude nad ránem a hlavně pokud byste chtěli doplňovat pěkný režim, tak můžete využít naši kivadlové dopravy, která je pro vás zcela zdarma. Takže označené autobusy budou hezky pendlovat, mrkněte se na náš Instagram nebo Facebook, kde je jízdní řád a tím pádem nemusíte nic řešit a prostě přijet na festák a užijte to.
0: Včera, když jsem viděla tu výtoč, tak si říkám, jestli by nebylo dobré pro příští ročník rovnou postavit pivovod.
1: To by nebylo špatné. Či to je takové to, jak tam dáš těch 10 kelímků a to ti jako napustí rovno? Nebo...
0: Víš, jaký je ropovod?
1: No.
0: No tak
1: jo, takhle.
0: No jasně, jo. Prostě já bych to tam hodila trubkou, jak na vakery.
1: A nebo jak jsou takové ty mlhoviče, víš, jak když to je ta mlha, tak místo toho ta pivní mlha.
0: Hele, nech si to patentovat. Popřemýšlej dneska, dáme to dohromady. Areál otevřen, program dneska začíná ve 13.00. Končit bude, kdo ví kdy, protože dokud se budete dobře bavit, pojedeme dál. Zuzi, díky.
1: Taky, měj se, ahoj.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: podobně. Užívejte, je krásně, léto, prázdniny a dejte vědět, jak se máte.
1: Sponzorem počasí je STR Garage, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

krásný dojezd. Vy posloucháte Rádio Čas Rok na celých 7 minut, tak po 13. hodině. Tak mrkneme do kalendáře, kdo a co dneska slaví. 25. červenec roku 2026. V našem kalendáři najdete Jakuba, ale taky Jakubu, anebo Timura a Jacquelinu. Takže všichni, kdo nosíte tato jména, krásné jmeniny, užijte si dnešek a spousta pronostek společně s Jakubem a taky se zítřejší Anou. Tak se do toho pustíme alespoň pár z té plejády, protože opravdu to bychom tady byli do zítra, tak to zkusíme aspoň tak. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy a Jakub naseče a naupeče, třeba zítra. No a protože Vánoce jsou za rohem, ano, moje oblíbené téma, 5 měsíců a už bude po stresu, protože bude Božího, takže v klidu, tak vězte, že jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce. A protože dneska je venku takové akorátní naše léto, tak by tady naděje na ty bílé Vánoce a hezké zasněžené svátky i byla. Ale nebudeme předbíhat, pojďme radši za muzikou, co se událo 25. července. O tom, že jsou trampíci docela drsní, to je celkem známá věc, kdo tvrdí něco jiného, asi nikdy nezažil žádný potlach. V roce 1965 naštval fanoušky Bob Dylan. On totiž jako uznávaný folkař tehdy odehrál celý koncertní set pouze s elektrickou kytarou na folkovém festivalu v Newportu. No a oni ho vypískali, samotného Boba Dylana. Prostě to se nedělá. Když jste folkař, tak holt ta elektrika podle fanoušků vám asi do ruky nepatří. Nevím. Musíte zhodnotit sami, jestli je rozdíl mezi 65. rokem a rokem 2026. Když se posuneme dál, tak došlo k zajímavému spojení. Rok 1969. Neil Young se poprvé objevil na pódiu, a to na pozvání Crosbyho, Stillse a Nashe. Původně jim měl jenom vypomoci na koncertu v New Yorku, ale od té doby spolu vydrželi, protože jim to hrálo nejenom hudebně, ale chemie fungovala taky. No a bylo z toho 35 let spolupráce. Neskutečné. A co vy, slavíte taky dneska něco? Pokud ano, počasí ideální, party a zábava už je na vás. A pokud chcete vědět úplně všechno z 25. července, tak si polistujte na našem webu časrok.cz. A Kubové, jednoho bych tady měla teda v zásobě.

0: Když se stále hledáte důvod, co byste dneska mohli oslavit, tak pár jich pro vás ještě máme. Na dnešek totiž připadá den bratranců a sestřenic, ale to není zdaleka všechno, protože dneska slaví také vína a sýry třeba, nebo na dnešek připadá i den navlékání jehly, taky jeden kolotočů, stačí si vybrat, a nebo si udělejte svůj vlastní proti gustu, žádný disputát. A od nás Brian Adams, taky Pretty Maids nebo The White Stripes a jedna, kterou si vyberete vy. Kdo rádi píšete, SMSkujete nebo nahráváte hlasovky, klidně hned na 725-33-1155.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Jack White a jeho smečka The White Stripes tady na rádio Čas Rock. No a teď taky něco pro všechny Kubajzy, kteří dneska slaví svátek, konkrétně pro toho na Bystřičku. Čoles, mohli byste zahrát vnukovi Jakubovi na Bystřičku k dnešnímu svátku nějakou peckou, ten Nazaret, ať mu to jde ve všech stránkách života, třeba i na motorce, tomu přeje rocker děda Vojta. A jestli budou s tátou Romanem grilovat, ať se na mě vzpomenou. Díky moc. Není vůbec zač, tady to je.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Kake a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
6: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
5: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: jak to jede, jak se bavíte na druhém festivalovém dni našich 15. narozenin Holbark na Grillu 2026. Na co počasí? Nádherné, letní, azuro, slunko, 28.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: tohle byl Joker Sfor a přesně tohleto zazřování může za to, jaký mám dneska hlas, ale už si to se dá. Ale Kiki ví svoje. Na rádiu Čas Rok, naše Střelenka, čus.
1: Nazdar, já tě zdravím i všechny naše milé posluchače. No já ti řeknu, že jsem ku podivu překvapená, jak aktuálně můj hlas zní, protože vím, že loni jsem byla v téhle době už úplně v prdeli s hlasem a dneska je to dobrý. Takže
0: dej tomu prostor, Ano, dneska se to zopakujeme večer spolu, takže uvidíme, kdo z nás bude mluvit a nebude zítra. U mě to poznáte. Kikule, včerejší kolo Argitar naprosto dokonalé. Já už jsem se tady rozplývala se Zuzkou, že prostě naše omladina, prostě to trio dorostenek, které měly nějakých 7-8 let a totálně se to rozbourali na půdu. Výborné úplně. Ale je nutno podotknout, že jako konkurence byla opravdu velká. A teďka skvělá,
1: to chtěla
0: kvalitní.
1: Říct, že opravdu klobouk dolů úplně před všema, kteří do toho s náma šli a kteří se zúčastnili. A rozhodně, pokud nás teďka u Stříbrného jezera třeba posloucháte od stanu, někde odpočíváte dál od pódia, tak určitě doražte. Přijďte, já jsem včera řekla takovou větu, že jako tam si určitě před nikým ostudu člověk udělat nemůže, protože my jsme prostě jedna velká rodina a navzájem se podporujeme. A je to prdel a ty ceny navíc, jako jo, rozumíš?
0: Počkej, já řeknu časy a ty potom řekneš, o co se hraje, trošku nalákáme. Samozřejmě, že Air Guitar probíhá v pauzách, kde se přestavuje to hlavní pódium, aby se to vzájemně jako ten zvuk neliskalo, nerušilo se to a hlavně, aby vy jste mohli pařit pod hlavním pódiem. Takže vždycky v pauzách. Dneska začíná Air Guitar na naší Hildě. Už i Kiki ví, že to je Toyota Hilux, naše polepa. Hilda je auto. Ano, stanovme si to. Hilda je auto. Takže soutěží se na korbě naší Hildy a dneska začíná Air Guitar v 16.35, zhruba těch 15 minutek do 16.50, potom v 18.05 do 18.20 a poslední kolo je v 19.35 do 19.50.
1: Jak jsi řekla, zase nás dneska vlastně čekají tři kola, v rámci kterých vždycky v jednotlivých kolech vybereme jednoho nejlepšího, který potom půjde do semifinále a opět, stejně jako včera, nás bude pak čekat finálové kolo na pódiu. Proběhne po Proteovi, Trécovi Proteovi, jak si vždycky říkáš.
0: Strik Prot.
1: Všichni se na něho těšíme samozřejmě. No a budeme opět a zase jako včera děcka hrát o úžasné věci. Na třetím místě bude merch Rádia Čas Rok a televize Rebel. Druhé místo, dvě vstupenky na příští ročník Holby roku na grilu 2027. Ježíš, to číslovka zní příšerně. No a první místo si odnese 5-litrový voucher na nákup našeho pohodňáku CZ, kde máme veškerý náš merch. A takže
0: víte, proč ta číslovka zní 27, teda proč zní tak hrozně, protože Kikina bude mít 30.
1: Srdcova
0: bude mít 30 a Utratová bude mít 45, mimochodem, jo?
1: My jsme fakt staré breci. Nebo ne, nejsme, budem.
0: Já jsem ti včera říkala, že já jsem oldtimer. Nevím, jak ty. Já jsem oldtimer. Ale teď to nejdůležitější. Ve hře na neviditelnou kytaru je výhoda ta, že nepotřebujete do ruky vůbec nic. Prostě skočíte si na to korbu, vyberete si muziku, na kterou si to chcete dát a dáte si to. A stejně tak si to pak dáte na tom pódiu.
1: Ano, a je čistě na vás, co nám tam předvedete. Někteří se tam svlíkají, někteří jdou styl minimalistický, někteří to tak, někteří to tam rozjedou jako naplno, takže je se na co podívat. Takže přátelé, i kdybyste se na krásně nezúčastnili, tak se přijďte aspoň podívat a podpořit ty, kteří se do toho s vervou pustí.
0: Teď to nejdůležitější, protože zbytek té rokové rodiny rozhodne o tom, kdo vlastně vyhraje, kdo bude první, druhý, třetí, protože na to máme, ty znáš už to slovo, co to je, čím se to měří, že jo?
1: Ježíš, no, ale počkej, ty zase, kdybys mě zabila, tak si nespomenu. Já zase mám
0: decibelometr
1: na měření kouzel. Decibelometr, ano, decibelometr.
0: Takže
1: se napsat.
0: Ti největší odvážlivci předvedou svoje solo na neviditelnou kytaru a ten zbytek potom podle kraválu rozhodne, jestli jako byli nejlepší, nebo byli neúplně nejlepší, anebo jako dobrý.
1: No a jak my s oblibou vždycky říkáme, čím více si kamošů na Holbě uděláte, čím více lidí pozvete na pivko, no, tak tím větší máte šanci na úspěch.
0: Hele, nenaváděj tady těmi pokutnými praktikami. Kiki, no tak jo, prosím tě, zatím
1: vidíme
0: to tam jako hezky ošefuj, my se vidíme za 2-3 hodinky a samozřejmě vy jste zváni na Air Guitar, protože Kiki to tam má všechno pod palcem a určitě tam dneska bude taky kroužit Brian Maystemu.
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: To je náš Martin Fabík a má paruku, jako Brian May opravdu vypadá jak Jagr v 95.
1: Přesně tak. Já doufám, že si i ten druhý den společně všichni užijeme. Kdo ještě za námi jedete, tak hlavně doražte v pořádku, moc se na vás těšíme. No a dneska všichni společně zapaříme na ty Pretty Maids konečně, ježiši Maria.
0: Hele, tak hurá do toho, holba pokračuje druhým festivalovým dnem a my se vidíme. Měj se zatím, čau.
1: Těším se. Čauky, papa.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: na rozdávání a stejně zraje jako víno. Iggy Pop, Beside You. Vy posloucháte Rádio Čas Rock do sobotního odpoledne, taky vejdni. A pak už ta vaše, která to bude? 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Heaven Can Wait. Iron Maiden do sobotního odpoledne tady na rádiu Čas Rock. No a na drátě už Roman, který zažíval na holbě včera hudební žně. No a dneska už má ty opravdové, protože už zasedí v kombajnu. Čau.
1: Ahoj.
0: Tak jak to dneska jde na polu?
1: No, dneska to jde fajně. Bez problémů zatím, že na porucha, tak je to dobré.
0: Tak jo, co si zahrajem, komu to pošlem, povídej.
1: Tak, zahrajeme si Sabatony, Crossover Rubicon, bude to tady pro kolegu Peťanka, který jede teďka vedle mě. Pro všechny rockery, co poslouchají toto skvělé radio, pro jednoho kolegu, který se mi teď trochu stěžoval, že jsem je nepozdravil, tak pro Simky Skilešovic. A pro tebe do radia, tak prostě pro všechny.
0: Já děkuju a ať se práší za kočárem. Měj se, čau.
1: Jo, ahoj.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Řekneme to rádi.

0: nebo White Snake. K tomu malé připomenutí novinky tohoto týdne a také okénko Moravskoslezského kraje. A počasí? Nádherné letní prázdninové dneska. Polojasno nebo skoro jasno, na teploměrech téměř 30.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: velkého láhev jsou si dám, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Na no sobotním odpoledně taky Marcelka Fabiánová a čerstvé okénko Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj investuje 123 milionů korun do modernizace hasičské techniky a stanic. Profesionální i dobrovolní hasiči tak získají nová auta, filtry a finanční prostředky na opravy. Cílem je hlavně zrychlit zásahy u nehod a požárů a zajistit větší bezpečnost pro občany. Investice také zlepší zázemí pro dobrovolníky a zefektivní práci profesionálů. Bezpečnost v regionu se tak výrazně zvýší a další podrobnosti dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Hasiči jsou pro nás velmi důležití, je to stabilní složka integrovaného záchranného systému a my je podporujeme dlouhodobě jako Moravskoslezský kraj. Ono je velmi důležité taky zmínit, že spolupráce složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji je opravdu skvělá. Nebývá to v republice běžné, ale ta jejich koordinace a jejich spolupráce je opravdu na vysoké profesionální úrovni.
2: Zajímavostí například je, že přímý boj s ohněm dnes tvoří už jen třetinu všech výjezdů. Hasiči dnes fungují jako univerzální zachránci, kteří nejčastěji pomáhají u nehod a přírodních katastrof. Nejvíce práce jim dává přitom počasí, kdy při bouřkách odstraňují stromy, čerpají vodu a nebo zachraňují zvířata.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj také rozdělí 15 milionů korun mezi 15 obcí na přípravu nových projektů. Peníze pocházejí z evropských fondů a pokryjí obcím až většinu nákladů na plány a studie. O tyto dotace je obrovský zájem a kraj už takto rozdělil celkem 89 milionů korun. Vedení kraje bude proto žádat i ministerstvo o dalších 100 milionů korun, aby mohlo podpořit další nápady. A kde dotace například využijí, ve kterých obcích, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
4: O evropské peníze si mohou obce žádat na přípravu projektu, tedy na studie a dokumentace. Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Hřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
2: Zajímavostí tady je, že v budoucnu by tyto peníze mohly nově získat i krajské nebo městské organizace a firmy. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
8: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
8: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

rok, no a ta další, tak to už jste si vlastně nadiktovali sami. A budeme hrát na pohodu pro vás všechny. Vezmu to konkrétně. Na Slovensko letí tenhle ten song. Taky na Jižní Moravu, do Brniska. Jirko, díky, že ses ozval. No a do třetice to máme kompletní. Prosím o něco na pohodu k tomu natírání okenic. Díky, Petr. Tak Petře, teď to na chvilku všecko odlož. Nohy hore, udělej si pohodičku, uvař si k tomu třeba kafe nebo si otevři pivko, protože těhle 5,5 minuty je fakt s tělesněním totální letní pohody.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: vypadá kopavě. Tak já se pro tuto chvíli loučím, vy se mějte a já mířím na Opavu. Počasí, dneska luxus, zítra ještě o stupínek víc. Možná o dva, možná o tři, možná také o pět. I neděle bude slunečná, letní a s třicítkou na teploměrech. Tak zatím čus.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Krásný poslech třetího letního speciálu vám přeje po týdnu Kůsovka. Dnes vás pozveme na další skvělý koncerty do podhradí Valičovského hradu a taky vám tu představím alternativ rockovou oseckou partičku s názvem Sklepsation. Mým prvním dnešním milým hostem je pořadatel Valičovského léta Jirka Kaufus. Jirko, ahoj.
1: Zdravím, Kusovko, zdravím všechny rockery a metaláky.
0: A protože se tu u tebe ve Valičově potkáme mimo jiných kapel i s Arakainem, a to 7. srpna, tak si teď od nich pustíme pecku s názvem 7 hříchů. Budiš metla.

0: jaký kapely se u tebe ve Valičově můžeme těšit 31. července? Protože to je den, kde nebudou hrát český kapely a spíš je to takový jako i mezinárodně zaměřený rockový den. Tak co se bude odehrávat?
1: Po zkušenostech z loňského roku, kdy nás ohromně překvapila kapela Kiss Forever, maďarský revival Kiss, tak jsme se domluvili na možnosti uspořádat koncert v podhradí u nás Valečovského léta, což si myslím, že pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože to mají našláplý, jsou skoro věrohodný svýmu originálu.
0: Musím potvrdit.
1: Dále kapela Whitesnake Revival a Rammstein Members Club. Tento večer bude ve znamení hitů všech světově známých kapel Kiss, Whitesnake a Rammstein.
0: Dalším super koncertem, který tu v létě proběhne, bude ten s Kamilem Střihavkou, a to 21. srpna. Tak si teď od něj zahrajeme píseň s názvem Tvírty a pak si o tom něco řekneme.

0: 7. srpna ve Valičově podstatně přitvrdíme, a to s kým?
1: 7. srpna k nám do amfiteátru pod hrad Valečov přijede kapela Arakain s Honzou Toužinským, přijede kapela Panoptiko, která vlastně teď boří návštěvnosti a lidé prostě rádi na tyto kapely chodí.
0: Jo, ještě jsem v line-upu vyčetl Bastardy.
1: Ano, ano, doplní program 7.8. na 27. ročníku Českého léta. To znamená, že vystoupí kapely Arakain, Panoptiko a Bastard.
0: Hmm. Uvažoval jsi, Jirko, někdy taky třeba pozvat s Arakainem Lucku Bílou?
1: Dvakrát pod hradem Valečova jsme měli Arakain s Luckou Bílou a byl to fantastický koncert. V současné době s managementem jak Arakainu, tak Lucky Bílý jsem jednal, ale bohužel už Lucka s Arakainem nevystupuje. Rock
0: Music CZ. Mým dalším dnešním milým hostem je bubeník skupiny Bastard, Mojmír Krochmalný. Mojmíre, ahoj.
2: Zdravím tě a samozřejmě všechny posluchače.
0: Ty jsi byl pozvaný na jeden z koncertů Valečovského léta do podhradí hradu Valečov. Tak v současné době máš pozměněnou sestavu, tak kdo teďko hraje ve skupině Bastard? A jestli s vámi třeba jezdí nějaký host, zasíhnul jsem taky, že jste měli na pódiu sebou z Bastardy Lucku Roubíčkovou.
2: Tak to je doba minulá. Momentálně hráváme v klasický štíslený sestavě, kde kromě mě je tam ještě na basu Jarda Jedlička, frontman Marian 333 a kytarista Michal Rudský.
0: Vy hrajete ve Valičově 7. srpna. Už víme, od kolika hodin můžete pozvat naše posluchače speciálně na váš koncert?
2: Myslím si, že hrajeme od 7:30.
0: Jaký nabídnete vašim fanouškům playlist? Budou tam jak novinky, tak i zavedený hity, který jste dávali dohromady s předchozí sestavou?
2: Z předchozí sestavy, z předchozích desek tam žádný hity nebudou. Máme kompletně nový repertoár.
0: Jo. Kde najdeme Bastard v současné době na netu, aby jsme si mohli poslechnout hlavně ty novinky od vás?
2: Tak hlavně ty novinky si můžete poslechnout na Spotify, jo, kde máme vlastní profil, anebo potom na YouTube kanálu na našem vydavatelství Smile Music Records.
0: Tak já přeju, aby se vám zadařilo ve Valečově. Ten areál, ten amfiteátr je nádherný, přináší úžasnou atmosféru. A držím palce, ať se daří Bastardu všeobecně dál, tak jak ty si budeš sám přát. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkujeme a můžu potvrdit, areál ve Valečově je nádherný, hrajeme tam už asi po třetí nebo po čtvrtý, takže zvu všechny posluchače, těšíme se na vás.
0: Mojmíre, ahoj.
2: Jo, díky, ahoj.
0: No a teď si dáme Bastard a cestu kolem světa. Poslouchejte.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: A teď zpátky k Jirkovi Kalfusovi, pořadateli Valičovského léta. Další parádní den prožijeme v podhradí Valičovského hradu 21. srpna. Tady malinko ubereme na plynu a to s kým?
2: Přesně jak říkáš, nejde to pořád jet doplna, musíme ano. Trošku i zvolnit.
1: Taky takže, pro rodiny, tak, že jo, pro holky a tak, pro jejich děti a tak, no jasně.
2: Tak, je potřeba trošku ty kytary a ty bubny a tu metlu prostě trošku stlumit, takže 21. srpna bude skvělý trojkoncert, kde vystoupí Anna K. se svojí kapelou, pak Kamil Střihavka se svojí kapelou a vlastně navštíví nás slovenská kapela Best of Macky, legendární hity Mackyho Žbirky v podání tyto kapely.
1: Co bychom ještě, Jirko, měli vědět o amfiteátru v podhradí hradu Valečov? Do kolika tu třeba můžou být koncerty, protože ty tam máš nějakou úřední hodinu, aby jako lidi ve okolí, že jo, si nestěžovali, ale hlavně taky srnky a srnci a jeleni v okolí, že jo, aby mohli jít taky na kutě.
2: Je to tak, jak říkáš, se zastupitelstvem obce máme domluvenou nějakou policejní hodinu nebo 23:30, což se snažíme dodržovat prostě pro to koncerty, když jsou vlastně tři kapely třeba, tak začínají v 6:30, aby prostě do těch 11:30 s těma přestavama a všechno jsme to zvládli, aby byl klid, aby se v klidu rozešli lidi, rozjeli do svých domovů a všechny ty zvířátka a všechny ty lidi, jak si říkal, aby mohli v klidu spát.
1: Tak 21.8. to už jsme tu říkali, zahraje taky Anna K., tak já bych ji připomenul a ta pecka se jmenuje Po dvou vteřinách. Jdeme poslouchat Anna K. a Valičovský léto 21.8.

0: Jirko, na jaký net adrese se dozvíme úplně kompletní informace?
1: www.valečovske-leto.cz, kde jsou vlastně veškeré informace, jak k programu, k amfiteátru, k parkování, k policejní hodině, ke vstupům. Prostě vše, co by měli lidi vědět, najdou na této internetové adrese.
0: Ty máš, co jsem si mohl všimnout, takovou speciální adresu na předprodej, tak prozradíš ji?
1: Určitě. My jsme vlastně si udělali svůj portál předprodeje a ta webová stránka, vlastně, kde prodáváme vlastně všechny vstupenky přes systém Bzuko, se jmenuje www.vstupnafest.cz, kde vlastně prodáváme veškeré svoje konané akce, což byl Čáry Fest, což byl Bolka Fest a teď vlastně celé Valečovské léto.
0: No to, aby se z toho zbláznil, tolik koncertů za rok udělat, ale kdy spíš?
1: No, je pravda ta, že vlastně teď mám za sebou nejnáročnější akci roku, což byl Bolka Fest, který je vlastně dvoudenní festival, který byl nabitej vlastně kapelama, nabitej emocema vším. Vyšlo parádní počasí, ano. Prostě akce vyšla, myslím si, že na 101%, velká ano. Spokojenost. A k tomu spaní samozřejmě za posledních 5 dní vlastně minulého týdne od středy do neděle jsem spal asi 12 hodin, takže si umíš představit po dvou infartech, že ta pumpa dostává zabrat.
0: No právě proto se ti na to ptám, protože něco podobného mám za sebou a neměli bychom být takový magoři úplně, že jo, na krev.
1: Tak, přesně tak.
0: Co, že jo?
1: Přesně tak.
0: Ale
1: přesně
0: tak. Co naděláš? Nenaděláš nic ve finále. Přeju zase, aby přišlo na všechny tvoje koncerty v rámci Valečovského léta. Krásný počasí, hodně lidí.
1: Díky moc a zdravím všechny do rádia. Mějte se fajn a těším se na vás.
0: No, jasně. No a než tu přivítám Karla Dobijáše, bubeníka skupiny Sklep Session, tak si společně poslechneme od Kabátu Houby magický. No a vy, co jste už někdy ochutnali tady tu dobrotu, tak určitě víte, o čem je řeč. Jdeme na to, Kabát a Houby magický.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Mým posledním dnešním milým hostem je Karel Dubiáš, bitsman skupiny Sklep Session. Karle, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Hele, jak vlastně vzniknul název Sklep Session? Co si pod tím můžeme představit? Třeba taky vychlazenýho lahváče ze sedmýho schodu?
3: Je tomu tak, že vlastně není to jenom pivo, ale i víno, že? Jak všichni známe, sklepmistr. Takže vlastně bylo to i tak, že naše kapela vlastně ještě jako v počátku, tak jsme se různí hudebníci od nás Oseka, jakože místní, tak jsme se scházeli u nás ve sklepě, v rodinném domu, kde vlastně jsme tak jako různě jamovali a dělali si různě jako covery a spolu jsme takhle jako začínali a můj bratr vlastně ho napadlo to nějakým způsobem pojmenovat vlastně tady tu station, takže z toho vlastně vzniknul Sklep Session.
2: My si teď od vás pustíme pecku s názvem Nechci tě vzít zpátky. Ten text, Karle, to je osobní záležitost někoho z vás?
3: No, může být, i nemusí. Každopádně jsou to osobní strasti buď našich členů kapely, anebo vlastně to může být i pojatý, takže se v tom někdo uvidí.
2: No jasně, tak jdeme poslouchat. Nechci tě vzít zpátky, skupina Sklep Session.

0: Kdy vlastně vznikla skupina Sklepsation?
1: Sklepsation už jako oficiálně vznikla roku 2021, kdy už k nám přišel stálej zpěvák, který s náma je vlastně do dneška.
0: Karle, kolik vás tu momentálně ve skupině Sklepsation hraje a jaký máte nástrojový obsazení?
1: Momentálně nás hraje pět, jsme pětičlenná kapela. Když začnu basákem, tak je to Míla Hulmák, akustická kytara, můj bratr Kamil Dobijáš, elektrická kytara hlavní, tak Přemek Borek a hlavní zpěv a sbory vlastně Petr Havelka.
0: Jak vznikají vaše pecky? To je z improvizace v rámci zkoušek, nebo je někdo z vás tak zdatný, že to rozepíše, pošle ostatním, aby se to naučili a pak to jenom aranžujete ve zkušebně?
1: Každopádně máme šikovní kluky v kapele, takže většinou každý přinese něco a z toho pak ucelujeme nějaký jako hrubý jako základ té hudby. K tomu vlastně dopisujeme i text, takže de facto se všichni vlastně na tom podílej a pak si takový ty hrubý skici, tak si to nahráváme už v našem domácím studiu, kde si pak to poslouchám vlastně a dávám tomu nějaký takový další aranž, aby to vlastně vypadalo tak, jak potřebujeme.
0: Pustíme si další ukázku z vaší tvorby a ta pecka se jmenuje První pohled. Skupina Sklepsation dneska podruhý.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: To byla pecka s názvem První pohled, mým hostem je ještě stále Karel Dobijáš, bubeník skupiny Sklepsation. Co se zatím nejvíc povedlo?
2: Určitě teď se chystáme opět zase do studia, kde budeme nahrávat vlastně nějaký 4 nový pecky. Takže teď jako úplně přesně nevím, jestli, že jo, to záleží vždycky, každý má jiný druh poslechu a každý musí mít něco jiného. Každopádně si myslím, že za naše takový ty největší pecky právě bych dokázal říct, že bych spíš řekl, že to bude Ty a já, protože je to fakt jakoby pohodová, je to pohodová hudba a řekl bych, že zaujme větší škálu lidí, jako ať to jsou starší, mladí, tak je to fakt jako chill hudba a věřím, že se bude lidem líbit a pak vlastně už jakoby zmíněná, nechci tě vzít zpátky.
1: Písničku Ty a já, tu si tu pustíme za chvilku. S kým byste si nejraději zahráli dvojkoncert? Kdybyste měli možnost a přišel nějaký producent a řekl, vyberte si z toho světového ranku, koho budete chtít. Bavili jste se o tom někdy s kapelou?
2: Ze světového ranku, jo. No ten, tak to úplně přesně si nedokážu říct, ani se jako na to necítím teda, ale minimálně z český nějaký tvorby si myslím, že bychom třeba tak jako zapadali ke Kolerovi.
1: Jo, to bych taky viděl. Máte nějaký

0: Rituál před tím, než vejdete na pódium?
1: Nemáme rituál, spíš jako takovej rituál, nevím, jestli to úplně můžu říct, ale většinou si každý dáme vždycky jednoho, dva frťánky, tak jako na kuráž.
0: No jasně.
1: Aby nám to šlo hezky od huby.
0: A co po koncertní radovánky? Funguje to jako? Chodí za vámi do backstage, když je to léto, že jo, jsou festivaly, nějaký holky třeba pro podpisy a tak?
1: A jo, občas se nějaká holka jako to, tak jako zamává, nebo se uculí, tak jako to, ale my jsme spíš jakoby taková i kapela, která vlastně, my jsme velký kamarádi už dlouhý léta, takže my jako furt tak nějak spolu fungujeme pořád, no. Takže vlastně nejsme jenom jako kapela, ale jsme fakt jakoby dobrý kamarádi a přátelé.
0: To je nejdůležitější, aby ta chemie tam fungovala a těšili jste se na sebe. Zahrajeme teda pecku Ty a já, o který jsme tu už mluvili. To je teda přesně z jakého období, nebo alba?
1: Vlastně děláme singly, takže nedokážu úplně specifikovat přesně z kterého alba. Je to spíš všechno po singlech děláme, no, po jedné písničce.
0: Dobře, tak jdeme poslouchat Ty a já, skupina Sklepsation.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Karle, jak bohatou máte diskografii? Alias, kolik věcí už máte natočeno ve studiu?
4: Ve studiu máme, myslím, že nějakých 5 věcí a teď se momentálně chystáme na další 4.
3: Máte natočený nějaký videoklipy a pokud ano, tak kde se na ně můžeme podívat?
4: Můžete se podívat na naše videoklipy na platformě YouTube, kde máme 2 oficiální videoklipy. První se jmenuje V proudu noci a druhý je Nechci tě vzít zpátky. Pak už tam máme takový jako spíš ústřižky z natáčení nebo z live hraní.
3: Karle, pozveš nás teď na některý z vašich nejbližších koncertů?
4: Ano, rád bych pozval naše posluchače. 29. srpna bude to v Mikulově u Nového města. Je to vlastně nad městem Hrob, sever Čech. Je to v areálu Bouřňáku. Bude to pod sjezdovkou vlastně a krásný prostředí. Je to v horách, takže máte se tam na co těšit.
3: Pojďme si ještě poslechnout další vaši písničku a ta nese název V proudu noci. Tak chceš ní něco říct?
4: No, V proudu noci to byla taková naše zrovna energická hudba, protože už vlastně, když jsme vymýšleli její název a vůbec, jak se bude písnička jmenovat, tak bylo to jako super, protože jsme hráli na zkoušce a říkám, a jak to dohrajeme, tak mi každý řeknete, co od toho cítíte. Tím pádem vlastně ta písnička dostala pak takovouhle energii a všem se nám prostě hrozně dobře hraje při koncertech i jako všude.
3: Tak jdeme poslouchat V proudu noci a skupina Sklepstation.

0: Karle, kde vás najdeme na netu?
1: Určitě máme webové stránky, klasická vlastně sklepsation.cz, kde vlastně máme úplně všechno, ať od pořádání koncertů až po videoklipy a kontakty vlastně na nás.
0: Karle, moc krát dík za pokec, za muziku, kterou si mi sem poslal do dnešního dílu pořadu rockmusic.cz a přeju kapele, ať se vám daří co nejvíc.
1: Já moc děkuju, vám taky přeju, ať se vám daří a i hlavně vašim posluchačům rádia. Děkuju, mějte se hezky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště si tu řekneme, jak to bude vypadat na letošním Kamínka kempu a dni Svianskýho piva. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerča. To už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň. A nebo bye bye a píčaj.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírá

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Řekneme to rádi a nahlas.

Čau rokeři, vítejte u posledního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska začneme s velice smutnou zprávou. Ta přichází od organizátorů 29. ročníku festivalu Brutal Assault, který odstartuje 5. srpna. Na něm se měla kromě jiných ukázat i kapela Cradle of Filth, která ale bohužel musela svoje vystoupení z údajně technických důvodů zrušit. To je samozřejmě nemilá informace, ale útěchou může být to, že nahradí norská legenda Satyricon, která tam tu svoji black metalovou show předvede v sobotu od 11:30 v noci.

Satyricon, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a před námi je roková dračice Tania, která má venku z Brusu nový videoklip. Ten je ke skladbě Nostalgie, která je součástí jejího aktuálního alba, a s obrazovým materiálem v celkové stopáži necelých 3 minut se dostaneme přímo do děje toho, o čem tato skladba vypráví. Tady je.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend, a to jak jinak než s Ozim, na kterého se v tomto týdnu vzpomíná na celém světě. 22. července uplynulo rok od jeho smrti a tak se například v Birminghamu uskutečnil Ozzy Day, který nabídl živá vystoupení, filmové projekce a další pocty. Ale to není všechno, protože na sobotu je, a nebo byla, záleží jestli sledujete premiéru nebo reprízu Víkendu, určena výstava se speciální vzpomínkou na tohoto mistra temnot, a to jak jinak, než je v jeho rodném městě. Takže když vzpomínka, tak tady je.

Pořad Víkend pokračuje směle dál a my se teď podíváme za jednou z hlavních hvězd nadcházejícího ročníku festivalu Masters of Rock. Ten se na tradičním místě v areálu Vizovické likérky Rudolfa Jelínka uskuteční od 8. do 11. července a nabídne opět celou řadu skvělých kapel, jako třeba Nervózu, Krematory, Therion, Lord of the Lost, Amarant, Bruce Dickinsona a další. Předprodej první vlny stupenek odstartuje v pondělí 27. července od 10 hodin dopoledne, takže jestli za ně chcete dát zaručeně nejméně peněz, máte možnost. No a my se ve společnosti jednoho z těch jmenovaných pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Čau es bando, nechte se pozvat k dalšímu sledování Rock speciálu. Téma pro tento díl je jasné, holba Rock na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny Rádia Čas Rock. Dneska ale tady, ve studiu. Jo, je to tady. Doslova pár dní nás dělí od dalšího ročníku festivalu Holba Rock na grilu, pokud nás teda sledujete v premiéře. A já začnu tím největším lákadlem. Sice se říká nejlepší nakonec, ale tam to bude letos všechno parádní. Ale největší novinkou je určitě vystoupení první zahraniční hvězdy festivalu. A že tato možnost padla na legendu Pretty Maids, tak to je jenom třešnička na narozeninovém dortu. Tak se pojďme společně s dánskou kapelou připravit.

Říkal jsem, že největší novinkou a lákadlem je letos vystoupení Pretty Maids. Osobně si myslím, že prostředí je další důvod, proč navštívit festival. Loni se akce přestěhovala na Stříbrné jezero v Opavě a byla to paráda. Možnost posedět u vody a samozřejmě se vykoupat, to jen tak jiné festivaly nenabízí. Takže je zcela na vás, kde budete poslouchat třeba takovou kapelu Jamaron, jestli hezky od vody, anebo půjdete pod pódium. Podle mě bude druhá možnost zcela správná.

Jak jistě víte, festival Holba Rock na grilu je především oslava rádia Čas Rock. Letos to budou už 15. Zkušení rodiče ví, že tento věk bývá lehce problematický, protože si ratolest začíná tak trošičku vyskakovat. To si dovolím říct, že nehrozí. Naopak vám patří veliké poděkování, že takovou dobu jste tady celou s námi a že to společně můžeme táhnout. Já osobně jsem na téhle lodi vlastně 6. rokem. Letí to. No takže si snad přičukneme společně a třeba takové 3 sestry nám k tomu otevřou i kovárnu.

Pokračuje rok speciál, ve kterém se dnes připravujeme na další ročník festivalu Holpa Rock na grilu. Že zahrají Pretty Maids, tak to už všichni víme. Ale jinak na vás opět čeká prvotřídní výběr české scény. Na Stříbrné jezero dorazí i jeden sympatický chlapík jménem Proteus. U něj jde krásně vidět, jak ho prostě muzika baví. Z každého povídání s ním nebo koncertu jde cítit nadšení a radost. Sám říká, že měl velké štěstí na své nové spoluhráče, se kterými si rozumí, no a jde to vidět. No a my se na jejich koncert samozřejmě těšíme a můžeme si čekání zkrátit i jednou peckou právě od strýčka Prota.

0: poručík Josef Gabčík, rotmistr Jan Kubiš, četař aspirant Josef Valčík, štábní rotmistr Adolf Opálka, četař Josef Bublík, četař Jan Hrubý, četař Jaroslav Švarc.
1: Jsme na konci tohoto rok speciálu, ale festival Holba Rock na grilu je teprve před námi. Tak si to pojďme sesumírovat. 24. a 25. července, Stříbrné jezero Opava. Na místě budeme my, vy a zástup parádních kapel. Uvidíme vlastně i jeden comeback. Tomáš Vartecký se po osobních problémech vrátil zpátky na hudební scénu a s novou sestavou kapely Kurtizány z 25. Avenue opět koncertuje. A jedna zastávka bude i na Holbě. Takže se těšíme, nejvíce se ale samozřejmě těšíme na vás. Díky za přízeň, budeme se těšit jak na festivalu, tak i příští týden v Rock Speciálu.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Jonas Rock. Ahoj rockeři, ahoj rockerky, ahoj všichni fanoušci muziky, fanoušci léta, fanoušci metalu. Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím. 12. ročník, a to je jedno z těch čísel, co si pamatuju. No,
0: dobře, 12. ročník Ostravy v plamenech je před námi. Já ovšem nejdřív zkusím takovou, řekněme, otázku na tělo. Kam se vyvinula Ostrava v plamenech za těch 12 roků, z tvého pohledu?
1: To je, Davide, dobrá otázka. Já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože když vidíme jiné festivaly, které třeba jsou více než jednodenní, protože my jsme až na pár výjimek vždycky byli a asi zůstaneme jednodenním festivalem, tak v podstatě kam my se můžeme vyvíjet v tom prostoru? My můžeme jedině zlepšovat hudební program, protože já jsem vždycky chtěl mít tenhle ten festival ze 100% o hudbě. Já vím, že člověk, když je na festivalu nebo na akcích festivalového typu, tak se potřebuje zabavit i jinak, ale když jsi na festivalu, který trvá od 12.00 do 2 ráno, tak tu hudbu zvládneš a nemusíš dělat nic moc jiného. My jsme občas zkoušeli věci jako tajský box a podobně, což je fajn, je to skvělý, nevylučuju, že se k tomu někdy vrátíme, ale v tuhleto chvíli se chceme věnovat 100% jenom muzice, rockové a metalové.
0: Tak to je důvod, proč to je v podstatě jednodenní a řekněme jenom v tom místě, protože už třeba, jak ty říkáš, vyvíjet dolní oblast Vítkovic je v podstatě strašně veliký areál, tak jestli třeba i tam to vést zatím ne.
1: Já nemám tu ambici, nemám, protože občas se samozřejmě vyskytne situace, kdy jsme před rozhodnutím, jestli vzít tu či jinou kapelu a často to jsou kapely, které by se do toho našeho cca 7000ového prostoru prostě nevešly, respektive kapela by se vešla, ale ti fanoušci by se tam nevešli, taky jsme přemýšleli, jestli jít na větší plochu a vždycky jsem si řekl ne. Ne, já bych ten festival chtěl skutečně zachovat v takové pohodové, domácké, rodinné atmosféře. Nemám ambici dělat monster, velký festival. Chci tohleto zachovat, mám to rád a to je ten důvod.
0: Dobře, Ostrava v plamenech je v podstatě od svého prvopočátku, řekněme, z 99% každý rok ryze zahraniční. Jsou tam velmi světlé výjimky. Proč? Protože to má ten svůj styl takto nastavený?
1: No, při několika prvních ročnících jsme měli české kapely taky, tam to bylo dejme tomu 40-60 ve prospěch zahraničních kapel, ale postupem času, když vznikly další a další festivaly a jiné akce festivalového typu, kde vlastně člověk až na drobné výjimky vidí pořád vlastně to samé dokola, tak mně to nedává smysl. Jo, mně dává smysl vozit kapely, které v Ostravě, konkrétně v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, ještě nehráli. Aha. Nebo alespoň z velké většiny. Aha. Jo, tohle se týká vlastně opakování kapel na festivalu. Samozřejmě stalo se nám taky, že jsme měli kapelu, která u nás hrála několikrát, například Freedom Call, aha, pokud si pamatuju. Ale ten důvod byl jednoduchý, protože vy, fanoušci, se nám psali, my chceme Freedom Call, to je kapela, kterou zbožňujeme a potřebujeme je vidět a tak, a s chlapci se dá vždycky velmi dobře rozumně domluvit, tak jsme opakovali, ale pokud jde o headlinery, tak si nevybavuju, že bychom opakovali kapely, to neděláme. To je jedna z výhod toho, když máš jednodenní festival a vlastně nemusíš ty kapely opakovat.
0: Ok, dobře. Důležitá věc, termín 1.8.2026, místo?
1: Místo je vždycky stejné.
0: Ano.
1: To znamená v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod Vysokou pecí, ano, a hned vedle na přilehlé louce, která když pán Bůh dá a počasí dovolí, tak vždycky se z toho stane taková pikniková zóna. My jsme za to strašně rádi. Já z toho mám vždycky velkou radost, když už ten festival běží a vidím, že lidi mají na zemi rozprostřené deky nebo velké osušky a podobně a tak si tam jako vegetují a poslouchají tu muziku, potkávají kamarády, které třeba celý rok neviděli a tak. Z toho já mám vždycky největší radost.

0: Pojďme k tomu podstatnému, což znamená ten line-up. Tak jak jsi to říkal, rád vozíš do Ostravy kapely, které lidi až tak neznají ve většině případů toho line-upu. Myslím si, že to bude i ten letošek, protože jak se dívám, tak line-up začíná v pravé poledne, tím pádem. Dovnitř se dostanu hoďku předem?
1: Ano, ano, otevíráme vždycky hodinu předem v 11.00 a je to tak napůl, Davide, vlastně my se snažíme, aby řekněme 30% programu bylo složeno z kapel, které u nás často ani vlastně v rámci České republiky ještě u nás nikdy nehrály. A ty kapely jsou velmi zajímavé, nejsou ještě světově proslulé a nám přijdou natolik zajímavé, že by je měli fanoušci vidět. Často se stane, že kapela, kterou dovezeme, tak se z nich pak stane taková, řekněme třeba až globální hvězda, nebo alespoň středoevropská hvězda. Třeba jedna italská kapela, na název si vzpomenu za chvilku. Taky u nás hráli jako úplně neznámá kapela. Nebo vzpomenu si na Orphanland, izraelská kapela. Oni u nás hráli, už byli trošku známí, pravda, v České republice, ale zase na první dobrou, kdyby zastavil fanouška na ulici a řekl by, znáš Orphanland, tak by řekl, nevím úplně, kam to zařadit. Teď už je situace jiná. Nebo další taková kapela je Mirat. Třeba ti u nás hráli taky, kapela z Tuniska.
0: Ano.
1: Jo, takže my se snažíme i objevovat, nejenom vozit kapely, které poznáte na první dobrou.
0: Probereme si některé ty kapely. Přiznám se, že ačkoliv spousta lidí o mě mluví, že jsem mistr Google a vím všechno, tak některé ty jména mi neříkají vůbec nic. Hned ta první, která začne v pravé poledne, budu to říkat foneticky, Niam, jak se to vyslovuje správně?
1: To je dobrá otázka, já bych to vyslovoval asi úplně stejně jako ty, Davide.
0: Co to je za kapelu?
1: Dejte si je do YouTube, poslechněte, protože myslím si, že slova jsou zbytečná. U muziky v každém případě, pokud nepopisujeme nějaké symfonické básně a podobně, takže je lepší si tu kapelu pustit. Nemusíte ani vlastně nějak jako hledat složitě, stačí na webovku ostravavplamenech.cz, tam v sekci kapely najdete úplně všechny.
0: Pak tady mám napsáno, že druhá 9 hodinu Evolucia, což podle názvu mi tak evokuje někde Polsko, Slovinsko a podobně. Trefil jsem to?
1: Ano, ano, trefil si Balkán.
0: Ano.
1: Je to taky velmi, velmi zajímavý. Jsem zvědavý, jestli budou zpívat i něco ve svém rodném jazyce.
0: To může být docela zajímavé, kdyby
1: a
0: k tomu
1: došlo.
0: Jo. Morfium. Co jsem zač?
1: Já, protože jsem připraven a mám taháky, tak vám řeknu, že Morfium je kapela ze Španělska. A když je někdo ze Španělska, tak to je prostě nářez. Horká krev, slunce, kastaně, ty možná, proč ne? Tak já myslím, že hudba a ani rocková, ani metalová podle mě by neměla mít žádné hranice. Jo, já si vzpomínám, když v 80. letech, když jsme drtili prostě všechny ty kapely typu Possessed, Exodus a tak dále, a pak jsme zaslachli kapelu, co používá klávesy, tak to bylo pro nás skoro sprosté slovo, že metalová kapela používá klávesy a dneska je to naprosto běžný doplněk i v rámci black metalu a podobně. Jinak Evolucia, ještě bych se vrátil, ti jsou ze Srbska.
0: Ze Srbska.
1: Ano.
0: Ano, dobře. Pak další kapelou... Se mi vypnul telefon.
1: Mushroom Head.
0: No a ještě předtím Daliada.
1: Daliada, tak to jsou Maďaři.
0: To jsou Maďaři
1: a to není úplná novinka v rámci Česka, protože tato kapela, co vím, tak hrála určitě na Masters of Rock. Hrála možná na Rock Castle, nejsem si úplně jistý, ale prostě znáte z českých festivalů. Jsou to Maďaři a je to folk metal. My jsme se letos trošku víc zaměřili na folk metalovou hudbu, protože ještě tady máme finské Korpiklány, těm se dostaneme potom, takže ano, Maďaři. Zdravím, Jono Podkyvánok.
0: To bylo co, Maďarsko?
1: To bylo dobrý den.
0: Výborně, ano. Dobře. A Mushroom Head, pojďme tady na kapelu, která je už známější i v těchto českých luzích a hájích.
1: Ano, Mushroom Head, to jsou Američani.
0: Aha.
1: Dále je kapela, která je ze Švédska, na kterou já se teda fakt strašně těším, protože bude to zase něco trošku jiného. On to vlastně ani není metal z mého pohledu. A ta kapela je zajímavá tím, že ji tvoří muzikanti z různých kapel, docela jako i tvrdých. Jo, ta kapela se jmenuje The Night Flight Orchestra, pokud jsem to
0: projekt,
1: neřekl.
0: Říkejme tomu, je hodně úspěšný.
1: Hodně úspěšný. Je to zajímavé, mně to přijde skoro až jako taková rocková, možná až kabaretní hudba, ano, něco podobného. S tím, že v kapele zpívá zpěvák z kapely, schválně si budeš vědět, Soilwork.
0: Soilwork.
1: Na basu tam hraje Shirley DeAngelo, kterého známe třeba z Arch Enemy, kde hraje na basu taky. Hrál v Mercyful Fate a v dalších jiných kapelách. Je to takový velký chlap, dlouhé vlasy.

0: Myslím, že ve Švédsku zůstaneme s další kapelou, což jsou Bloodbound.
1: Ano.
0: Jo. Ti jsou celkem pravidelní návštěvníci nejrůznějších koncertů a festivalů.
1: Je to pravda. V Ostravě poprvé. Stejně tak poprvé. Jako The Night Flight Orchestra taky poprvé. Mm-hmm. Mushroom Head taky. Vlastně koukám... Ano, všechny kapely budou v Ostravě poprvé. Mm-hmm. Úplně všechny.
0: OK, Arvoj se Airlineru. Takže, jedna klasika, což znamená... Korpiklány.
1: Ano, Korpiklány, finská kapela, která je u nás už jako doma, taky byly xkrát a jsou často hosty festivalu Masters of Rock, kde hrávají dohromady i s valašskou, chtěl jsem říct českou, abych je neurazil, s valašskou klasikou Fleret. Mají s nimi dokonce společné písně. Vždycky je to hrozný odvaz. Já to mám rád, tyhle ty fúze.
0: No a headlinerem není nikdo jiný než Max Cavalera, který ovšem těch aktivit má strašnou spoustu.
1: Je to pravda, je to pravda.
0: Na Ostravě to bude jak?
1: Na Ostravě to budou Soulfly, aha. To je jeho vlastně hlavní kapela, si troufám říct, kdy vlastně, když opustil Sepulturu, tehdy v 90. letech, pokud se
0: možná
1: nemýlím.
0: Možná souvisí i tady toto, když tu takhle sedíme, když mluvíš o Sepultuře, tady tenhle zbytky amfiteátru.
1: No je to pravda, protože já, když jsem to viděl, jak jsem říkal, to mi tak trochu jako evokuje klip, ke skladbě Territory, kterou udělali tehdy ještě se Sepulturou. Natáčelo se to v Izraeli a říkal jsem, kdyby tady bylo trošku víc vyprahlo, tak tady to tak jako vypadá skoro až jako blízkovýchodně.
0: No, to je pravda.
1: I když jsme v Opavě v tuhle chvíli.
0: Tak, přesně. Hele, Soulfly nebo Max Cavalera jezdí velmi často hrát do České republiky.
1: Ano.
0: Jak on to má třeba, protože ti lidi chtějí slyšet furt ty samé songy, anebo si to třeba musí překopat?
1: Určitě. Každé turné je jiné, samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe, pak skladby od Sepultury, jo, to je jasný, no uvidíme, které zahraje a jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí a na Maxe Cavaleru je vždycky vyprodáno. Když pořádáme koncert kdekoliv, vlastně, tak vždycky je dopředu vyprodáno v rekordním čase, protože Max prostě to je jedna z takových těch jako globálních hvězd metalové scény, kterou znají všichni, i třeba lidi, kteří metal moc jako neposlouchají, jo, já bych to nechtěl přehnat, jo, ale
0: u něho to tak je.
1: Je to tak, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.
0: Závěrečná část toho hudebního line-upu na první pohled vypadá tak, že v jednu ráno jako máme vypadnout, protože je tam napsáno exit, ale to není úplně tak pravda. Co je to za poslední kapela?
1: Ne, není to pravda, samozřejmě. Poslední kapela je exit, to si řekl správně, je to kapela ze Švýcarska. Je to taky jedna z kapel, které ještě nejsou příliš známé, ale já věřím, že brzy budou, protože na to mají. A zase odkážu na naši webovku ostravavplamenech.cz, sekce kapely, mrkněte na ně, stejně tak jako na všechny ostatní a já mám podezření, že vás budou bavit.
0: OK. Určitě jsem se tě už na to ptal v minulosti, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti a zajímá mě to třeba i co se týká toho letoška, protože řada těch jmén je, řekněme, na první poslech a po čtení neznáme. To, ne, to vybíráš ty, nebo třeba za tu historii festivalu se ty kapely ozývají sami, protože zjistili, že mají tuhle možnost. Jak to je? Nebo od promotéru kolegu dostaneš tipy?
1: Vybírám sám. Chodí nabídky od kapel, já si vždycky poctivě poslechnu. Občas se stane, že si nějakou vybereme. Už jsem si vzpomněl tu kapelu.
0: Z té Itálie.
1: Windrose. Windrose, ti už sem jezdí a vyprodávají větší kluby, což je paráda. A právě, ano, teď si uhodil hřebíček na hlavičku, jak se říká, taky přišli mi Windrose, říkal jsem, ten název je takový trošku jako kliše, jsem zvědavý, ale poslechnu si to, vždycky si kapelu poslechnu a zaujalo mě to okamžitě, jsme se domluvili. Jo, takže takhle vybíráme kapely a vlastně od loňského ročníku už mám parťáka na výběr kapel a to je chlapík, kterého nemusím asi představovat, jmenuje se Jirka Daron.
0: Jasně.

0: co je takové pojítko, nebo to gro toho, jak ty vybereš, že to poslech té muziky, nebo to, že tady jedou, nebo co tam funguje?
1: No, tak samozřejmě nejjednodušší je získat kapelu, když je takzvaně na turné, jo? Ale v našem případě se to až tak často nedaří, protože většina kapel jezdí turné, nebo velká většina kapel jezdí turné v červnu a v červenci. My jsme už vlastně skoro v srpnu, nebo vlastně už v srpnu, když někdy to vyjde na konec července, ale to není podstatné. A ty kapely už vlastně mají po turné, po festivalech, to znamená většinou ty kapely mají extra výjezd. Jo, samozřejmě nebavíme se o transkontinentálních kapelách, jo,

0: mým e-mailovém kontaktu, tak vždycky to prostředí popisujeme, posíláme samozřejmě fotografie, link na nějaká videa z festivalu, aby o tom měli představu a tak dále, protože festivalů je po světě hodně, kapely si samozřejmě vybírají, nemohou hrát úplně všude, no a my je pochopitelně...
1: Myslím si, že každý musí odpovědět wow.
0: No, stává se to, já si vzpomínám si, že když byla první Ostrava v plamenech, tak dorazili, tam byly headlinerem Wasp, Blacky Lawless a spol. Tak vzpomínám si, že když dorazili, tak ti z toho byli úplně pav. A vím, že tam Blacky chodil po Dolních Vítkovicích a všecko si fotografoval a pořád za náma chodil a říkal, jak je to úžasný, že to v životě neviděl. Ještě tady tohle. A,
1: to je pravda.
0: A je to, když ty kapely mají dostatek času, tak se tyhle ty věci dějou. My se snažíme jim vymyslet nějaký program.
1: Uděláme malé zhrnutí, takže já zase začnu datumem. 1.8.2026.
0: Ano, Ostrava v plamenech, dolní oblast Vítkovice, začínáme ve 12.00, mezi headlinery patří The Night Flight Orchestra, potom
1: Soulfly
0: samozřejmě, ano, a spousta dalších klapek, Korpi Klany.
1: Přesně. Takže přátelé, společně s Patrikem Kohoutem vás srdečně zveme 1.8. do dolní oblasti Vítkovic na 12. ročník Ostravy v plamenech. Patriku, děkuji moc krát, vidíme se na Ostravě v plamenech. Měj se krásně. A vy taky. Mějte se fajn.
0: Děkuji.
1: Vidíme se v dolní oblasti.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení hlavy.

0: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Čau esbando, nechte se pozvat k dalšímu sledování Rok speciálu. Téma pro tento díl je jasné, holba Rok na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny Rádia Čas Rok. Dneska ale tady, ve studiu. Jo, je to tady. Doslova pár dní nás dělí od dalšího ročníku festivalu Holba Rok na grilu, pokud nás teda sledujete v premiéře. A já začnu tím největším lákadlem. Sice se říká nejlepší nakonec, ale tam to bude letos všechno parádní. Ale největší novinkou je určitě vystoupení první zahraniční hvězdy festivalu. A že tato možnost padla na legendu Pretty Maids, tak to je jenom třešnička na narozeninovém dortu. Tak se pojďme společně s dánskou kapelou připravit.

Říkal jsem, že největší novinkou a lákadlem je letos vystoupení Pretty Maids. Osobně si myslím, že prostředí je další důvod, proč navštívit festival. Loni se akce přestěhovala na Stříbrné jezero v Opavě a byla to paráda. Možnost posedět u vody a samozřejmě se vykoupat, to jen tak jiné festivaly nenabízí. Takže je zcela na vás, kde budete poslouchat třeba takovou kapelu Jamaron, jestli hezky od vody, anebo půjdete pod pódium. Podle mě bude druhá možnost zcela správná.

Jak jistě víte, festival Holbarok na grilu je především oslava Rádia Čas Rock. Letos to budou už 15. Zkušení rodiče ví, že tento věk bývá lehce problematický, protože si ratolest začíná tak trošičku vyskakovat. To si dovolím říct, že nehrozí. Naopak vám patří veliké poděkování, že takovou dobu jste tady celou s námi a že to společně můžeme táhnout. Já osobně jsem na téhle lodi vlastně 6. rokem. Letí to. No takže si snad přičukneme společně a třeba takové tři sestry nám k tomu otevřou i kovárnu.

Pokračuje rok speciál, ve kterém se dnes připravujeme na další ročník festivalu Holpa Rock na grilu. Že zahrají Pretty Maids, tak to už všichni víme. Ale jinak na vás opět čeká prvotřídní výběr české scény. Na Stříbrné jezero dorazí i jeden sympatický chlapík jménem Proteus. U něj jde krásně vidět, jak ho prostě muzika baví. Z každého povídání s ním nebo koncertu jde cítit nadšení a radost. Sám říká, že měl velké štěstí na své nové spoluhráče, se kterými si rozumí, no a jde to vidět. No a my se na jejich koncert samozřejmě těšíme a můžeme si čekání zkrátit i jednou peckou právě od strýčka Prota.

0: Josef Gabčík, rotmistr Jan Kubiš, četař aspirant Josef Valčík, štábní rotmistr Adolf Opálka, četař Josef Bublík, četař Jan Hrubý, četař Jaroslav Švarc.
1: Jsme na konci tohoto rok speciálu, ale festival Holbarok na grilu je teprve před námi. Tak si to pojďme sesumírovat. 24. a 25. července, Stříbrné jezero Opava. Na místě budeme my, vy a zástup parádních kapel. Uvidíme vlastně i jeden comeback. Tomáš Vartecký se po osobních problémech vrátil zpátky na hudební scénu a s novou sestavou kapely Kurtizány z 25. Avenue opět koncertuje. A jedna zastávka bude i na Holbě. Takže se těšíme, nejvíce se ale samozřejmě těšíme na vás. Díky za přízeň, budeme se těšit jak na festivalu, tak i příští týden v Rock Speciálu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Pavlecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.